0: Krížovi.
1: Bade.
0: A o Stefani.
1: A o Zeveske Prýš.
0: A Juc, to jsem v Rieze. Oh. No, vám, vám nežijel, mám nedefix.